0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Víťo, řekni mi něco japonsky.
2: No, Kushitsu Yamaha Naso Tasha.
1: Co to je?
2: Španělá gejšo. Udělej pro mě něco nesmírně krásného.
1: Vítě.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím tě, nedejchej nám, je táhne z tebe pivo a smrděj ti nojdi silou mej do kutku jeden. To je život.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu.
2: Stříleli za války do vzduchu.
3: A jistě. Vy dva jste se hledali, co? Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tak pánové, už toho mám dost.
2: Co si vlastně myslíte? My jsme tady první cenová skupina.
3: Jsi první světová skupino. To by se musel jináč chovat, jináč tady obracat, čověče. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Ta máva, jak na 1. mája, chce zaplatit, ani si ho nevšimneš, čověče. Koťka je obrovský, nevymění, špinavé, nechá, hotové, no, vyřízené, no. Co tady plůží, jak nějaká lemra, čověče, ty skupino. Jak před infarktem tady chodíš.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: a kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Mám dotaz. Mohu uplatnit latinu ve svém oboru?
3: Jakému oboru se hodláte věnovat, studente?
2: Pracuji jako skladník ve šroubárně.
3: No, i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále. Tak si vás píši.
2: Ale...
3: Jak se jmenujete?
2: Plha. Já ještě nejsem definitivně...
3: Budete docházet i každou středu ve 14 hodin, mlho.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Kecal.
3: Pan Grác.
2: Žádná zavazadla nemají. Žádná zavazadla.
3: Co je tohle? No co to je?
2: No co to je? No co to, co to je?
3: A?
2: No co je tohle? A? Co je tohle? Co je tohle? No co je tohle? Musíte Edu omluvit, je to prostý pobíječ much. Flyboy, jak říkají Angličani. Flyboy Eda.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dále.
2: Co jdu, profesore? Za minutu bude zvonit.
1: No a co?
2: Že už začne hodina.
1: Ano.
2: Už je čas, musíme jít.
1: Poslyšte, Hujere. Já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
2: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: smrsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Kde je hák? Já ho roztrhnu. Měl se připlazit hned po pavoucích.
2: Ne, to nešlo stihnout. Ať to někdo zkusí se v tom plazit.
1: Člověče, kvůli vám to musíme jet znovu. Upravte mu to někdo.
3: Je to nutný kvůli jednomu blbýmu hadovi.
1: Ten had tam vysloveně chybí. Pojďte, si jdeme to znovu.
4: Ovšem až zítra. Dneska už nemáme světlo.
5: Ovšem zítra tady nemáme berušky. Berušky letějí do Ostravy.
3: Co dělají berušky v Ostravě?
5: Labutě.
3: Labutě, berušky, hadi. Dostanu já někdy normálně film.
0: Rock Radio. Konec legrace.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12

Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop.

0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Rok

klasika. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rokra.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Dneska bude převládat slunečné počasí. Během dne může být přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 29 stupňů. A co se týče zítřka, tak bude jasno až polojasno. Zejména v severovýchodní polovině území přechodně oblačno, až zataženo a na severovýchodě a východě se místy vyskytnou i přehánky. Nejvyšší teploty až 30 stupňů.
0: Rock Radio. Rockovej.
1: Krásný ráno, rokeři, odbyla nám 7. hodina raní a dnešek musím říct, že bude teda dost nabušenej. V této hodce se podíváme na jednu skvělou novinku, protože se nám střetly dva světy, které bych v životě nečekala, že by se mohly střetnout. Nicméně se podíváme i na zoubek rokovýmu referendu, ale víte co, já už to takhle po ránu nebudu protahovat, co? Udělejte si ten kávez a něco dobrýho k zakousnutí, páč nám tenhle ten den odpálí Aerosmithi, Bad Wolf, Sabaton, anebo Arakain a jejich ďábelská hra z roku 2006.

0: legendární Aerosmithi a jejich Living on the Edge z roku 93. A teďka, držte se, páč se nám střetly dva světy, dva žánry a dvě životní fáze. Guns N' Roses totiž vyráží na dva koncerty společně s kapelou Pierce the Whale. Hele, moje dětství versus moje dospělá emo fáze, jo, já jsem z toho fakt jako nadšená, teda takhle. Jo, je to v Texasu, klobouky a tak. Trošičku dálka, ale koná se to 9. a 16. září. Takhle Texas, USA, tak trochu z ruky. Ale ráda bych zamrkala na manažery Guns N' Roses a Pierce the Whale. Pojďte udělat nějaký to evropský turné, co? To je docela dobrý nápad, ne? Bych normálně zalarmovala všechny známí, aby se připojili na všechny platformy pro nákup lístku, protože pokud se stane to, že by reálně udělali evropský turné, tak je jasný, že není jiná možnost, než že se tam pojede. Pierce the Whale, abych vám představila trošku tu kapelu, tak je to takový emo metal, jo? Ale s Guns N' Roses by to mohlo být sakra dobrá vyvážená konverzace. Takže ještě jednou mrk, tady trošku, já tady reálně mrkám úplně do prázdna, ale jinak na manažery uděláme všichni mrk a hele jo, my se přesuneme dál, protože nebo tady začnu ještě vytvářet další scénáře. Čeká nás třeba Mr. Big, Faith No More, Medvěd 009 nebo Halloween a jich I Want Out.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrtněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Mr. Big a jeho Wild World z roku 93. Já jsem tady před chvílí mrkala do prázdna, cítila jsem se úplně skvěle, ale na co vy byste si měli mrknout, je rokový referendum. Jako vy už víte asi, co to je, že jo. Ale pro někoho, kdo neví, tak celý týden si vybíráte desku, která vás bude provázet sobotním večerem. A zrovna tenhle ten týden byl výběr chutí následovný. Máme tady například Cromming Crows z roku 91 a jejich Garden of Eden, Running Wild z roku 87, Under Jolly Roger, nebo Storm Witch z roku 87, The Beauty and the Beast. Zatím vyhrává Running Wild, ale vy to všechno můžete zvrátit. A já vám k tomu, zatímco budete hlasovat, pustím do konce hodiny třeba Skid Row, Iné kafe, Billy Talent nebo ZZ Top a jejich Gimme or You Lovin'.

Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Dneska bude převládat slunečné počasí, během dne může být přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 29 stupňů. A co se týče zítřka, tak bude jasno až polojasno, zejména v severovýchodní polovině území přechodně oblačno až zataženo. A na severovýchodě a východě se místy vyskytnou i přehánky. Nejvyšší teploty 30 stupňů.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz

0: Rádio Wave.cz. Rock Radio, rokovej víkend.
1: Bré ránko, rokovej světe, 8. hodina odbyla, za mikrofonem už klasicky já, Kája Klímová. Pokud se neznáme, tak mě moc těší, ráda vás poznávám a naše víkendáky takhle při sobotním ránu zdravím. V této hodině nás čeká písnička na přání, takže šup šup na Messenger Rock Radio a pište si, co byste si takhle k snídani přáli zahrát. Já se budu snažit vám přání splnit a taky se prý něco děje na mistráku ve fotbale, takže se koukneme taky na pořádný výkop. Tak pište, pište a já vám k tomu pustím třeba Avatar, Genesis anebo Disturbed a jich The Sound of Silence. Rock Radio. Hello, darkness, my own.

To byl Daniel Landa a jeho Valčík. Normálně já jsem měla s tou chutí si tady zatancovat, ale takhle, to už by bylo trošku na diagnózu, jo? Prosím vás, napsal mi Peťa. Dobré ráno, Kájo. Jestli by si tam měla na skladě, tak bych si rád poslechnul večernici od pana Vladimíra Mišíka. Děkuju a ať ti to utíká, já taky otročím v práci, tak ať to zvládnem všichni. Bohužel, večernici nemáme, tak jsme se s Peťou domluvili, že tam můžu hodit cokoliv od Vladimíra Mišíka. Takže když je takhle ta sobota, tak jsem se rozhodla, že tam dáme Sladké je žít z roku 1980. Ale takhle, Vladimír Mišík tady samozřejmě nebude sám. Bude ho doprovázet třeba Harley, Kissin' Dynamite, nebo Bryan Adams a jeho Run to You z roku 84. Ale teďka už slíbený pan Vladimír Mišík a jeho Sladké je žít.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Výbušnej výkop na Rock Rádiu.
1: Na fotbalovém mistrovství světa 2026 už známe prvního semifinalistu. Španělsko ve čtvrtfinále porazilo Belgii 2-1. Kdy góly za Španělsko skorovali Ruiz a Merino. Kdy i na přehrávky to bylo 663 proti 295 pro Španěly. A tak se Španělsko může těšit na souboj s Francií. Ten na programu v úterý 14. července od 9 hodin večer. Další čtvrtfinálové bitvy nás ale teprve čekají. Dnes ve 23 hodin nás se střetne Norsko s Anglií, což bude dost zajímavá podívaná. Přece jenom Norsko jede bomby. V noci na zítřek přesně ve 3 ráno našeho času nastoupí Argentina proti Švýcarsku. No, mistrák, jak se zdá, jede pořád ve velkém stylu a my jsme tady proto.
0: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
1: A do konce hoďky nás čeká třeba Reckless Love, ACDC, Who Made Who, Komunál, Zapalte nás, Theory of a Dead Man, nebo teďka už Rammstein a jejich Ausländer.
0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádia.

Svoboda. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Sedím na studený zemi, pomalu se rozednívá a mě už došly sirky. Zase jednou zvítězilo světlo nad tmou. Pořád dokola čtu ta slova, ze kterých mrazí. Do nekonečna si pokládám tu samou otázku. Kdo bude brečet, až budu umírat? Nakonec brečím já, protože se na ně vlastně bojím odpovědět. A tak beru do ruky kámen, který upustil muž bez tváře, a snažím se dopsat jeho vzkaz.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Dneska bude převládat slunečné počasí, během dne může být přechodně i oblačno. Nejvyšší teploty 29 stupňů a co se týče zítřka, tak bude jasno až polojasno. Zejména v severovýchodní polovině území přechodně oblačno až zataženo a na severovýchodě a východě se místy vyskytnou i přehánky. Nejvyšší teploty zítra 30 stupňů.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz. Rock Radio. Rockovej.
1: Zdarec rockeři, zdraví vás Kája Klímová. Odbyla nám 9. hodina, což znamená další hoďka rockovýho víkendu. V této hodině popřejeme jedné legendě narozeniny a taky vám doporučím jednu písničku od takhle velmi známý kapely. Ale jak už víte, já lovím v zapomenutých vodách a tou písničkou jsem docela takhle, jak by řekla moje bývalá paní učitelka na český jazyk a literaturu, jsem uhranutá. Tak pojďme se dál nezdržovat a dáme si takhle třeba Kabáty, POD nebo Rolling Stones I Can Get No Satisfaction z roku 65.
0: Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek.

flower falls. Grass still withers and the flower falls.

0: Richie Sambora a jeho Rosie z roku 92 právě dohráli na Rock Rádiu a právě dneska Richie Sambora slaví své 67. narozeniny. Než se stal neodmyslitelnou součástí Bon Jovi, prošel kapelem jako Screaming Minds, Bruce Foster Band nebo The Message a spolupracoval také s Joem Cockerem. Do kapely Bon Jovi se dostal, já bych řekla, takhle skoro filmovým způsobem. John Bon Jovi později vzpomínal, že mu po jednom koncertě neznámý kluk řekl, jednou budu tvůj kytarista. John se tomu tehdy jen zasmál, když ho ale později slyšel hrát, bylo rozhodnuto. Hele, vedle práce s Bon Jovi třeba vydal Richie i několik svých sólových alb. První bluesové laděné Stranger in This Town vyšlo v roce 91 během pauzy kapely a nabídlo skladby jako Ballad of Youth nebo titulní Stranger in This Town. Následovala pak alba jako Undiscovered Soul a Aftermath of the Lowdown. Takže Richie mu přejeme samozřejmě za Rock Radio všechno nejlepší, hodně zdraví a ať to hraje co nejdíl. A my taky budeme hrát co nejdíl, protože nás čeká Marilyn Manson, Europe anebo Kiss, God Gave Rock and Roll to You.
1: Využijte Rock Radio.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Tak to byla Doga, jsem trochu divnej. Hele, na konci dne jsme všichni stejně divný. Prosím vás, když řeknu Def Leppard, co si vybavíte? Pravděpodobně vlasatce, oplodňováky a tak, ale já jsem objevila zapomenutou pecku, kterou jsem si dneska ve vlaku pustila třeba 10krát. Písnička se jmenuje Paper Sun, je to pecka z alba Euphoria. Album je z roku 1999 a musím uznat, že to je extrémně, ale extrémně podceňovaný album. Paper Sun doporučuju z toho důvodu, nejenom jako z toho důvodu jako textu, ale samozřejmě i té melodie, protože pánové se rozhodli, že nám jen tak doručí melodii a neskutečný vokály. Protože když začnou zpívat Cause you're living on a paper sun, tak konec, dámy a pánové. To jsou zimomrávky po celém těle. A hlavně Rick Allen za bicíma. Já si myslím, že by pro nás měl být všechny velkou inspirací, protože i když se vám stane taková tragédie jako jemu, pokud to nevíte, tak při autonehodě vlastně přišel o ruku, tak stejně dělá to, co ho baví a co miluje. Takže i přes takovýhle tragédie můžete dělat to, co vás baví a co milujete. Tak na to jukněte, určitě to stojí za poslech. A co ještě stojí za poslech je samozřejmě naše rádio a už se na vás těší například Green Day, Valda Gang, Five Finger Death Punch, Evanescence, ale teď už trošku kultury.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 17. července vyražte do Přírodního divadla v Doxech u Kladna na legendární Brutusáky. Ten samý den ve fotbal parku v Pavlíkově u Rakovníka zahrajou Totální nasazení, Zakázaný ovoce, Dilema in Cinema a dokonce mají připraveného i speciálního hosta. A teď už tipy na sobotu 18. Na zámku Kačina proběhne další zastávka putovního festiáku Rockin. Tentokrát si užijete silnou sestavu v podobě kapel Traktor, Trautenberg, Horkýže, Slíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tři sestry v rámci jejich Open Air Tour zahrajou v Lesním divadle v Řevnicích a jejich hostama budou Lety mimo. Letošní ročník Revival festivalu na letní scéně zámku v Králově dvoře přinese to nejlepší z domácí i zahraniční tvorby. Na pódiu se vystřídají kapely Bon Jovi, Petra Poláčka, Mackie Tribute nebo Kabát West Revival. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 60% na široký sortiment nábytku, od stolů a židlí až po pohovky a šatníky. JISK – Scandinavian Sleeping and Living. Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla práv v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

jakou písničku byste si chtěli nechat zahrát. A já se pokusím vyhovět vašemu dopolednímu sobotnímu apetitu. A taky se koukneme na náš web Rockradia. Nějaký novinečky a tak, však to znáte. Nicméně mi pište na Messenger Rockradia a já vám k tomu dumání teďka pustím třeba Simple Plan, Happy All, McWeasel nebo Tři sestry a jich Sovy v mazutu.

Právě nám dojíždí YouTube a jich With or Without You na Rock Rádiu. A napsal mi Martin Čávec, šlo by zahrát něco od Journey, Don't Stop Believing. Děláme fasádu na koupelně, tak aby nám to šlo lépe. Tak samozřejmě vybrala jsem Journey, Don't Stop Believing. Čeká to tady na vás, hlavně ať vám to jde od ruky. A samozřejmě Journey tady nebudou sami. Bude jim dělat tady společnost třeba Lynyrd, Skynyrd a jejich americká hymna Sweet Home Alabama, Architects. Škvoři taky po nás hodí pokřiveným pohledem. Jo, v té písnice bych chtěla jenom jakoby podotknout, že tady je asi jedno z nejlepších kytarových sol, který jsem slyšela za celou československou scénu, ale teďka už nás samozřejmě čekají Journey, Don't Stop Believing, ta pecka z roku 81. Rock Radio.

0: hoši. Rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každej den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Právě nám dohrává na Rock Rádiu Maria. Co se týče novinek, prosím vás, hele jo. Máme na našem webu Rock Rádia rockovýradio.cz nový trička. Nesou poselství slušnej rok je všude doma. Hustý, co? A dokonce máme na zádech názvy měst a vesnic, takže můžete zkusit najít vaši domovinu. A pozor, atencion. Ještě kromě triček jsme naskladnili i montérky a kraťase. A ještě větší bomba, nedělám si srandu, lehátka. Takže až se budete smažit na zahrádce s pívesem v ruce a poslouchat naše rádio, budete mít na čem ležet. Takže šup, šup, šup, udělejte si radost a já vám teďka udělám radost tím, že vám pustím další dávku slušného roku, jako třeba Ladislav Křížek, Rasmus, Soulwork nebo Offspring a You're Gonna Go Far, Kid.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Ty máš ale velký nápis. Tak to

Právě nám dojíždí Bon Jovi a jich I'll Be There For You. Uf. V této romantické baladě totiž hraje jeden skvělý kytarista jménem Richie Sambora, který dneska slaví své 67. narozeniny. Než se stal neodmyslitelnou součástí kapely Bon Jovi, prošel kapelami jako Screaming Minds, Bruce Foster Band nebo The Message. Takhle, vy se asi zeptáte, Kájo, jak se vlastně dostal do kapely Bon Jovi? Hele jo, a tak John Bon Jovi, frontman kapely, vzpomínal, že mu po jednom koncertě neznámý kluk řekl, jednou budu tvůj kytarista. John se tomu prej tehdy jenom zasmál, odešel, ale potom, když ho uslyšel později hrát, bylo rozhodnuto. Vedle práce s Bon Jovi vydal Richie i několik solových alb. První bluesově laděné Stranger in This Town vyšlo v roce 1991 během pauzy kapely a nabídlo skladby jako Ballad of Youth nebo titulní Stranger in This Town. Následoval alba Undiscovered Soul a Aftermath of the Lowdown. Já si myslím, že to je prostě pán svého řemesla. Takový kytarový trůn bych mu normálně udělala. Takže Richiemu Samborovi přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a ať mu to pořád takhle hraje co nejdýl. A my budeme taky hrát. Čeká nás Rainbow, My Chemical Romance nebo legendární Ozzy Osbourne a jeho Perry Mason.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockoviradio.cz.

víkend, co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

0: Rybičky 48, my ještě nejsme starý, nejsme, právě dohráli na Rock Rádiu. A já mám vzkaz pro Kirka Hammetta. Kirku, Kirku, co jsi to zase udělal? Hele, jasně, že je řeč o Kirku Hammettovi. Už nám totiž stihnul naštvat fanoušky Taylor Swift. Ale tentokrát to Mr. Kirk Hammett posunul na celý pop odvětví. On se prostě řekl, že to vezmeme celý. Tak pozor, cituju, všechno je dnes dokonalé. Technická úroveň muzikantů je skvělá. Říkám si, ale kam to sakra vede? Doufám, že to nakonec zvedne laťku kvality popu a skládání písní obecně. Právě teď je songwriting a popová hudba na nic. Odpad. Omlouvám se všem popovým fanouškům. Konec citace. Hele, jestli nás poslouchají fanoušci popu, což takhle asi takový velký procento nebude, nebo to slyšel někdo, kdo pop miluje, tak hele, alespoň se omluvil, ne? Aspoň tam přišla ta omluva, jo? Že omlouvám se všem popovým fanouškům, to se přece taky počítá, ne? Hele, můžete mi samozřejmě napsat, jaký názor na to máte vy. Já bych vykopla a řekla, že v určitých situacích s ním až moc dobře souhlasím. Takže to byla dnešní dávka Metaliky a my se posuneme dál na další dávku rockový muziky, protože tý nikdy není dost. Čekají tam na nás Panoptiko, Beast in Black nebo Nirvana About a Girl.
1: Tři sestry a Open Air Tour 2026. Řevnice, 18.7. Lesní divadlo. Oslavte s námi fanánkovi 60. samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.30. Předprodej v síti Go Out, více info na www.trisestry.cz.
2: Rock Radio. Rocková pohoda.

0: Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 17. července vyražte do Přírodního divadla v Doxech u Kladna na legendární Brutusáky. Ten samý den ve fotbal parku v Pavlíkově u Rakovníka zahrajou Totální nasazení, Zakázaný ovoce, Dilema in Cinema a dokonce mají připraveného i speciálního hosta. A teď už tipy na sobotu 18. Na zámku Kačina proběhne další zastávka putovního festiáku Rockin. Tentokrát si užijete silnou sestavu v podobě kapel Traktor, Trautenberg, Horkýže, Slíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tři sestry v rámci jejich Open Air Tour zahrajou v Lesním divadle v Řevnicích a jejich hostama budou Lety mimo. Letošní ročník Revival festivalu na letní scéně zámku v Králově dvoře přinese to nejlepší z domácí i zahraniční tvorby. Na pódiu se vystřídají kapely Bon Jovi, Petra Poláčka, Mackie Tribute nebo Kabát West Revival. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: počasí.
1: Dneska bude převládat slunečné počasí, během dne může být přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 29 stupňů. A co se týče zítřka, tak bude jasno až polojasno. Zejména v severovýchodní polovině území přechodně oblačno až zataženo a na severovýchodě a východě se místy vyskytnou i nějaké ty přehánky. Nejvyšší teploty až 30 stupňů.
0: Rock Radio, rokovej.
1: Zdarec rokeři, máme po 12. hodině a to znamená jedno. Poslední hodina rokovýho víkendu se mnou, pak totiž to naše pověstný žezlo převezme Marťa Smelicher, který už je nejspíš teďka na cestě a určitě se na vás neskutečně těší, protože to nadšení cítím až sem. Nicméně, jelikož je ten oběd, jo, a buď toho teprve připravujete, anebo už ho obědváte, tak určitě budete mít nějaký ten apetit. Takže pokud obědváte, dobrou chuť, ale teďka odložte své příbory a napište mi na Messenger Rock Rádia o písničku dle vašeho gusta. Uděláme si to takhle příjemný, takhle při sobotě. Tak šup šup, mezi tím k vám letí třeba Kings of Leon, jejich Sex on Fire, Beatles, jejich Let it be, protože je občas dobrý to prostě nechat bejt, a nebo Aleš Brichta a jeho Výlet do Bájí právě teď na Rock Rádiu.

You're gonna die, díky Axle, to je takhle hezky, hezky při obědu, tak strašně pozitivní. Ježiši Maria, mám to takovou radost. Právě nám dohráli Guns N' Roses a jejich Welcome to the Jungle. A napsala mi Lucka, ahoj, chtěla bych zahrát písničku pro moji maminu z Gdyně, která dnes slaví narozeniny, a byla by to od Valda Gang Svařák, díky. Mamce samozřejmě přejeme taky všechno nejlepší. A takhle, pokud třeba máte svíčkou a dáte si k tomu svařák, teda nevím, jaká jako... Ta kombinace úplně není jako dobrá, jo, ale tady nehrajeme na pravidla, přece jsme v rock rádiu. Samozřejmě dáme Valdáče, ale nebudou tady sami, bude tady třeba Miroš Majda s jeho Lavinou, a nebo ikonický Škorpíci a jejich Send Me an Angel, ale teďka už Valda Gang a jejich svařák z roku 2012.

poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Právě nám dojíždí Def Leppardi a jejich Two Steps Behind. No a kdo je dva kroky pozadu, je Martin Melicher, protože tady stále ještě není. Počkat, já se podívám pod stůl. Ne, pořád nikde tady v dohlednu nevidím svého kolegu Marťase Melichera, ale nebojte se, on určitě dorazí. A já se tímto loučím, tohle to byla první polovina rokového víkendu se mnou Kájou Klímovou. Bylo mi zase ctí tady s vámi hrát a nemůžu tady po Martinovi hodit svým železem a žezlem, ale on to určitě chytí i takhle na dálku, takže já ohlásím ještě písničky do konce hodiny a za chvíli už můj kolega Marťase Melicher. Takže budou nám hrát ještě Motorband, Red Hot Chili Peppers, Battle Beast nebo Queen, The Show Must Go On, Martine, The Show Must Go On.
1: Rock Radio. Rocková muzika. V dabu i FM nebo na radia.cz.

Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: počasí.
1: Jdeme na počasí na 11.7. Skoro jasno až polojasno, již bez srážek. Denní maxima 25 až 29 stupňů Celsia.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia se vám tady pokáje, hlásí Martin Melicher, jsem tady pro vás celý odpoledne dnes až do 7 večer. Rok na přání vás určitě večer nemine, stejně jako rokový referendum, o tom vám v téhle hodině něco málo řeknu, no ale samozřejmě my budeme pokračovat, dáme si Placebo, Kerny nebo Linkin Park, In the End a hned potom píseň na přání podle vás. Pište mi do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song, mám tady Facebook otevřený a jsem zvědavý na vaše zprávy. Jak už jsem sliboval, rockeři, doufám, že máte krásný den k tomu krásnému dnu. Linkin Park, In the End.

0: ACDC Shot in the Dark z roku 2020. No, rockeři, my máme píseň na přání, každou druhou hodinu hraju teďko odpoledne píseň podle vás. Mám tady stručnou zprávu od Tomáše, snadno zapamatovatelnou, a to mám rád. Ahoj, zahraj pecku od Tublatanky, Pravda vítězí. Já jsem na to napsal, máš to mít, taky stručně, samozřejmě Tomáše, já tě zdravím. Všechny, co jste si napsali, tak zdravím taky. Nebojte se, za dvě hodiny další píseň na přání. Tublatanka, Pravda vítězí, už za chvíli samozřejmě, no a Three Days Grace, Rammstein, anebo Vanastovy věci.
1: Tři sestry Open Air Tour 2026. Řevnice, 18.7. Lesní divadlo. Oslavte s námi fanánkovi 60. samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.30. Předprodej v síti Go Out, více info na www.trisestry.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlně.

vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Vanastové věci, tak mi to teda nandej na Rock Radio, no a vy můžete nandat samozřejmě svůj hlas v rámci rokovýho referenda přímo na rockovýradio.cz, kde hlasujete celý týden o desku, kterou chcete, aby zahrála od 7 do 8 nepředušovaně a bez keců. Vždycky v sobotu máme pro vás na výběr různý tři desky, ale přečeno celý týden, a jedna z nich zahraje právě každou sobotu, ale přečeno tu konkrétní sobotu, jakožto teďko 11.7. Máme pro vás na výběr Chroming Rose z roku 91, Garden of Eden, Running Wild z roku 87, Under Jolly Roger, což se velice hodí na to léto, trošku pirátství, samozřejmě Stormbridge z roku 87, The Beauty and the Beast. Jestli vás nějaká deska zaujala, tak určitě nabíhejte na rockovýradio.cz a hlasujte na pro ten germánský metal dávno minulých let. My pokračujeme do konce hodiny, mám tady pro vás vypsanou fixu Sabaton, anebo třeba Midnight Oil.

0: Rádio, co se děje?
1: Pátek 17. července vyražte do Přírodního divadla v Doxech u Kladna na legendární Brutusáky. Ten samý den ve fotbal parku v Pavlíkově u Rakovníka zahrajou Totální nasazení, Zakázaný ovoce, Dilema in cinema a dokonce mají připraveného i speciálního hosta. A teď už tipy na sobotu 18. Na zámku Kačina proběhne další zastávka putovního festiáku Rockin. Tentokrát si užijete silnou sestavu v podobě kapel Traktor, Trautenberg, Horkýže, Slíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tři sestry v rámci jejich Open Air Tour zahrajou v Lesním divadle v Řevnicích a jejich hostama budou Lety mimo. Letošní ročník Revival festivalu na letní scéně zámku v Králově dvoře přinese to nejlepší z domácí i zahraniční tvorby. Na pódiu se vystřídají kapely Bon Jovi, Petra Poláčka, Mackie Tribute nebo Kabát West Revival. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

solovka Richieho Sambory, Hard Times Come Easy. Úžasná věc od tohohle bývalého člena rockové skupiny Bon Jovi. Který ale dneska slaví narozeniny, narodil se 11. července 1959 v Perth Amboy v New Jersey v Americe, samozřejmě stejně jako John Bon Jovi, americký Ital, takzvaně. Vedle hry na kytaru také zpíval vokály společně s frontmanem kapely, samozřejmě s Johnem, působí rovněž jako spoluautor textů a hudby této hudební skupiny. Před kapelou Bon Jovi se podíval na kytarových partech skupin jako Screaming Minds, Bruce Foster Band, pokud někdo znáte, anebo třeba u Joea Cockera, který vlastně opravdu ty blues a rock spojil nádherně, ale už je to samozřejmě taky letitější věc. Samozřejmě podíval se, působil ve skupině The Message na albu, které se jmenovalo Lessons. No a k Bon Jovi se dostal zajímavým způsobem. John se nechal slyšet, že jednoho večera jsem byl na velkém koncertě, který požádala jedna rozhlasová stanice. No a když jsem šel z jeviště, jeden týpek mezi diváky mi řekl, budu tvůj kytarista. I'll be your guitarist. No a já jsem mu se usmál a šel jsem dál, později jsem ho slyšel hrát a bylo všechno jasný. Já z Rock Rádia Richiemu Samborovi přeju všechno nejlepší k narozeninám. No a my pokračujeme. Mám tady kabáty Steel Panther anebo Halloweeny a jejich Future World.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Máme tu Faith No More Easy z roku 93 a já doufám, rockeři, že you are taking it easy, nebo že opravdu jdete do dneška lehce a s žádnou námahou, s žádnýma povinnostma, a kdyby, tak že máte čistou hlavu, třeba právě kvůli tomu rock rádiu a kvůli playlistu, který tady pro vás mám. Já jsem kolikrát taky překvapený, co tady mám připraveného, a je to super, jako v dobrým samozřejmě, myslím, ne jako že sakra, tak dneska budeme pouštět rap, no tak nevadí. Každopádně Doga Route 66, oblíbená moje, The Darkness, Is It Just Me, a takovou obskurní věc, která není úplně známá, věc z roku 98, Eagle Eye Sherry, Safe Tonight. Úžasná věc, kterou se i noobové dokážou naučit na kytaru, noobem myslím sebe, a ještě jsem to zároveň furt nezvládnul.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov.
3: Porf Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
4: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Dneska skoro jasno až polojasno, již beze srážek. Denní maxima 25 až 29 stupňů Celsia, vítr slabý západních směrů. No a zítra 12.7. v neděli skoro jasno až polojasno, úplně to samý. Denní maxima 26 až 30 stupňů Celsia.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia vás zdraví Martin Melicher. Nás čeká Papa Roach, Chili Metal, Oasis. Já jsem tady pro vás jako moderátor a průvodce rockovou muzikou dnes až do 7 večer. Nebojte se, o nic nepřijdete. Rock na přání od 6 do 7 čistě hodina jenom podle vás. No a teď si dáme píseň na přání. Pište mi do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song. A já mám tady otevřený Facebook a jsem zvědavý, jaký dneska máte rockovej apetit. Jak už jsem sliboval, Oasis, Wonderwall.

0: Van Halen a jejich Jump z roku 84. Nádherná věc, doufám, že jste si ji užili, rockeři. My pokračujeme, jak už jsem sliboval, píseň na přání. Mám tady zprávu od Týny. Děkuju všem, co píšete i o víkendu takhle do Messengeru Rock Radia. Ahojky, hrajete božsky. No, tak díky bohu, že to tak je. Prosím Padáka od Vohnoutů za to, že za to, jak se báječně postaral o tři děti se mnou na chatě. Jedno je naše, ale dvě jsme si půjčili. Samozřejmě Týna vynechala to nejdůležitější, kdo to byl. Manžel Marek, zvaný Macko. Já vás zdravím oba dva. Jste úžasný a že hlavně takhle učíte děti poslouchat Rock Radio, to je ještě lepší. Vohnout Padák z roku 2011, tady už mám samozřejmě připravený, tak si to užijte a zužijeme si to společně, protože dneska je nádherný den.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

Dostal jsem padáka, skončil v zázemí, žena mi utekla, já skončil v podzemí. Kámoši říkali před chvílí z Rovínka, že teď paří v kotli u Standy Dolínka.

0: kámoši. Rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každej den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Ramones a jejich Rockaway Beach na Rock Rádiu v 15.38. No, tahle americká kapela, založená v roce 74 v New Yorku, je všeobecně považována za vůbec první punkovou skupinu na světě. Jejich přímočarej, rychlej a úderný styl definoval základy tady toho žánru nebo podžánru rockový muziky, jestli chcete. Samozřejmě mezi další klíčový průkopníky patří Sex Pistols z Velké Británie, tam už to bylo trošku jinak, kde ta skupina byla spíš uměle vytvořená, ale nicméně pro punk znamenala strašně moc úplně stejně. My pokračujeme, my si dáme Soundgarden, Dylan, Toma Petty Learning to Fly.
1: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
2: Pátek 17. července vyražte do Přírodního divadla v Doxech u Kladna na legendární Brutusáky. Ten samej den ve fotbal parku v Pavlíkově u Rakovníka zahrajou Totální nasazení, Zakázaný ovoce, Dilema in Cinema a dokonce mají připraveného i speciálního hosta. A teď už tipy na sobotu 18. Na zámku Kačina proběhne další zastávka putovního festiáku Rockin. Tentokrát si užijete silnou sestavu v podobě kapel Traktor, Trautenberg, Horkýže Slíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tři sestry v rámci jejich Open Air Tour zahrajou v Lesním divadle v Řevnicích a jejich hostama budou Lety mimo. Letošní ročník Revival festivalu na letní scéně zámku v Králově dvoře přinese to nejlepší z domácí i zahraniční tvorby. Na pódiu se vystřídají kapely Bon Jovi, Petra Poláčka, Mackie Tribute nebo Kabát West Revival. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
3: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

Bon Jovi, I'll Sleep When I'm Dead z roku 92 a právě i s Richiem Samborou, který byl právě kytarista téhletý skupiny a dneska slaví svoje 67. narozeniny už. Ano, 67. 67 rokeři. Každopádně Richie Sambora, narozen 11. července 59 v Perth Amboy v New Jersey, USA, nebyl samozřejmě přes svou kariéru jenom v Bon Jovi. V roce 91 vydal první solovou desku Stranger in This Town. Deska, která je bluesově laděná, možná ještě z jeho působení právě s Joem Cockrem, byla vydána během 17-měsíční pauzy kapely Bon Jovi. Album se umístilo na 36. pozici Billboard 200, což samozřejmě nezní úplně valně, ale to už samo o sobě je veliký úspěch. Druhou solovou desku vydal v roce 98 a pojmenoval ji Undiscovered Soul. No a třetí solová deska Aftermath of the Lowdown vyšla 12. září 2012. Já mu z Rockrádia přeju všechno nejlepší k narozeninám rokeři. My pokračujeme Iggy Pop, Pain, Ozzy Osbourne, Lita Ford, Close My Eyes, Forever.

Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Na e-shopu Rock Rádia na rockovýradio.cz máme nový trika. Rockeři, slušný rok je všude doma. Schválně, jestli na nich najdete i svoje město nebo vesnici, a kromě nových triček jsme i doplnili monterky a kraťasy a máme nový lehátka, takže se určitě zazásobte na léto. Jinak pokračujeme, Škvor, Kysáci, Pub Evil anebo Warlock a jejich All We Are z roku 87.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevíš, nic tě neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak, zkus to bez kempu.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Dneska až 28 stupňů Celsia, zítra dost podobně, skoro jasno až polojasno, již bez srážek, denní maxima 26 až 30 stupňů nad nulou.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásné rokové odpoledne vám z Rock Rádia přeje Martin Melicher, váš moderátor a průvodce rokovou muzikou dnes až do 7 večer. Právě jdeme do poslední hodiny, která je podle mě a podle playlistu Rock Rádia, jelikož od 6 je rok na přání a to bude celá hodina podle vás. My si teď dáme malou ochutnávku, dáme si píseň na přání, pište mi do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song a ukončíme taky hlasování do rokovýho referenda. Vy hlasujete, kterou ze tří desek si poslechne právě od 7 do 8 nepřerušovaně a bez keců a máte teďko na rokovýradio.cz úžasný výběr, tak nabíhejte, no a já to za nějakých 40 minutek ukončím. Píseň na přání, ale předtím Amaranty, No Guitars anebo Linkin Park a její

Don't You Cry od Guns N' Roses. Vy určitě neplačte, rockeři, protože máme píseň na přání. Mám tady zprávu od Jeniny. Ahoj, Rock Radio, mohl by se nám prosím zahrát na zahrádku kapelu Motorband. Bylo by to pro manžela, tady samozřejmě slyšíme celou dobu Axla Rose. Bylo by to pro manžela Péťu a pro všechny lidičky, co mají tuto kapelu rádi. Díky, Jenina z Duxu. Já vás zdravím všechny. Vybral jsem od Motorband pátý z roku 2022. Doufám, že znáte, doufám, že se líbí a rockeři, na koho se teďko nedostalo, tak nebojte se, už za pár si dáme rok na přání, takže pište do Messengeru a hlasujte do rockového referenda, zbývá nějakých 20 minutek, máte tam na výběr Running Wild, Chroming Rose anebo Storm Witch, jejich Alba, tak určitě se na to běžte podívat.

Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Rammstein a jejich Deutschland na Rock Radio, no a samozřejmě v Deutschland, v Německu, my zůstaneme, ale z industrial metal skupiny se přesuneme spíš k tomu power metalu, protože vy jste na rockovýradio.cz na rockovým referendu odhlasovali, že německá skupina power metalová Running Wild a jejich deska Under Jolly Roger zahraje teďko od 7 do 8 nepřerušovaně a bez keců svoji desku právě, kterou jsem teďko zmiňoval. Je to věc z roku 87, takže po roku na přání určitě nikam neodcházejte, máme toho dost v plánu. No, díky moc, co jste hlasovali a pište dál do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song. Za nějakých 20 minutek máme rok na přání, celá hodina, ale opravdu celá, připomínám, je podle vás, vy si můžete volat do studia a psát na Facebook, takže pište, ať vám mám co hrát podle vás. Teďko ještě ode mě, Cranberries, Enter Shikari, anebo Metallica Family, Enter Sandman z roku 91.

0: Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 17. července vyražte do Přírodního divadla v Doxech u Kladna na legendární Brutusáky. Ten samý den ve fotbal parku v Pavlíkově u Rakovníka zahrajou Totální nasazení, Zakázaný ovoce, Dilema in Cinema a dokonce mají připraveného i speciálního hosta. A teď už tipy na sobotu 18. Na zámku Kačina proběhne další zastávka putovního festiáku Rockin. Tentokrát si užijete silnou sestavu v podobě kapel Traktor, Trautumberg, Horkýže, Slíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tři sestry v rámci jejich Open Air Tour zahrajou v Lesním divadle v Řevnicích a jejich hostama budou Lety mimo. Letošní ročník Revival festivalu na letní scéně zámku v Králově dvoře přinese to nejlepší z domácí i zahraniční tvorby. Na pódiu se vystřídají kapely Bon Jovi, Petra Poláčka, Mackie Tribute nebo Kabát West Revival. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: počasí.
1: Počasí na zítra skoro jasno až polojasno, již bez srážek, denní maxima 26 až 30 stupňů Celsia.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz. Rock Radio. Rock navzání.
1: A je to tady rockeři a rockerčata malí a samozřejmě rockerky, dočkali jste se, 18.01 značí začátek roku na přání, celá hodina je jenom a jenom podle vás, pište mi do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song a volejte na číslo 725844424, aby hrál celou dobu jenom podle vás. Já to nebudu zdržovat, mám tady zprávu od Elišky, že by moc chtěla Green Day Boulevard of Broken Dreams, tak tím zahájíme celou hodinu roku na přání.
0: Rock Radio.

Honza Toužimský a Arakain, sedm hříchů pro Domču a Zdeňka pro svého miláčka. Zdeňka právě posílá Dominika pro všechny, co poslouchají Rock Radio. Hezký víkend. Já tady mám hned další zprávu od Kate. Ta se nudí na party, ale hraje nám tu vaše rádio a můžu poprosit Bring Me the Horizon. Já jsem vytáhnul svoji nejoblíbenější Teardrops z roku 2020, tak už

Rok na přání v plném proudu vyvoláte do studia na číslo 725844424 a píšete mi do Messengeru, jako tady Martina, prosím, chtěla bych nechat zahrát pro mého miláčka milého píseň Od alkohol pivo dělá hezká těla, děkuji. Martina, Marťo, já tě zdravím, samozřejmě milého taky zdravím a rockeři, určitě si z tohohle vemte v příklad, jestli je to tak body positive, jako to má tady Martina a Mili, že pivo opravdu dělá hezká těla a nepotřebujete mít nějakýho Chrise Hemswortha Thora doma, tak je to v naprostém pořádku a tak to má být. Alkohol, pivo dělá hezká těla.

Posloucháte Rock Radio a i s tím rok na přání celou hodinu hraju podle vás. Vy voláte do studia na číslo 725844424 a samozřejmě i píšete do Messengeru. Oboje tady mám připravený, no a mě si před chvílí zavolal Pepa, že by moc pro chlapy chtěl právě třeba YouTube Beautiful Day, protože i takhle o víkendu byli na stavbě a makali a že si teďko zaslouženě dávají nějaký to pivečko. Chlapi, já vás zdravím, Pepo, tebe taky a díky moc, zavolej si zas.

Posloucháte Rock Radio a rok na přání v plném proudu. Mě si před chvílí zavolala Kája na číslo 725844424, že by moc chtěla něco od Electric Callboy. Já tady mám s Baby Metalem Ratatata, doufám, že se vám tady ta píseň líbí. No a samozřejmě volejte dál do studia a pište do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song.

Maidni pro Jindru, Wasted Years, roku 86, rockeři samozřejmě. Rok na přání v plném proudu, ještě tady pár písní pro vás mám. Hned potom si dáme rokový referendum, Running Wild jste si odhlasovali a tahle úžasná deska Under Jolly Roger nám právě zahraje. Hodinu nepřerušovaně a bez keců od 7 do 8. No a jak jsem říkal, ještě pár písní mám tady, samozřejmě vzkaz přes telefonát 725844424, je to číslo, to je od Alice pro svoji maminku, Biffy Clyro, Instant History. No a potom si dáme třeba Aerosmith, Pink, ne třeba, ale určitě Vašek si o to napsal a chtěl by to pro všechny, co musí dneska makat. Já samozřejmě vám to posílám a nebojte se, rokeři, já tady budu hned od rána a další písně na přání budou pokračovat. Dear God, just

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

Aktuální rokový referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

posloucháte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

miluje a jako ty dostává křídla, vzduch plný života je, vítr sílu vlnám dává, si ten, co pochybuje.

honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Chceš lázně, Bedřichu?
2: Nechci. To mi neudělalo dobře.
1: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
2: Tam jsem byl předloni, tam trpím průjmama.
1: Tak jeď do Tater.
2: Já nesnáším výšky.
1: Tak víš, kam jeď? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Další.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
2: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
1: A jak to žede v tom průvodu?
2: Kdo?
1: No ten Lukeš, tamhle vedle toho hajnýho.
2: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
3: Vím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
4: To je ten majer s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
3: To se vám povedlo.
4: Já jsem ho v těch vousech nepoznala.
2: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
4: Ještě dva.
5: 48.
2: To je zase on, ne?
5: 51.
2: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
6: Co jste měl udělat před pohřbem?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě řekni, prosím tě, co na tom chlastu máš.
2: Já ti to řeknu a ty začneš chlastat taky.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Když má člověk takový plachty jako ty, tak nesmí tu údržbu zanedbávat. Včera jsme vozili cement. Jestli dneska zaprší, tak se ti udělá za ušima beton. A budou ti to muset ocekat majzlík. Ses měl narodit jako kůň původně. A v poslední chvíli si to pánbůh rozmyslel.
0: Rock Rádio. Konec legrace.